ke aloha nui e Hawaii. Aloha no e kuua ne hane au e. Aloha e. Aloha e. Aloha e. Aloha e.